0: No, taky, no, že no,
1: zajímavé, prostě zajímavé.
0: Metajazyk no, ve snu, metajazyk toho snu.
1: Ano, a hlavně možná metapozornost. Metapozornost, což je teď jako, mám dojem, jako populární termín v psychologii. Metapozornost, to znamená schopnost přemýšlení o přemýšlení.
0: Ano, třeba já teď dám jednoduchý příklad, když jsem byl do toho odpočený, ale je to tam ten metakontext. Třeba člověk mluví nářečím, jo, tady v Brně, nebo i v Sasku, jo. Mm-hmm. A úplně přirozeně, jo, má prostě říká pšuch, jo, a tak dále. V Sasku má svoje prostě ty láskové změny. A oni dělají jako ten velký výzkum na řečný v Marburku a tam jsem byl a tam měli, já jsem vždycky nepochopil, proč to vůbec dělají. Oni tam proč nenarávají jenom prostě takové normální rozhovory a z toho se to potom vyčítá nejlíp. Ale oni měli i ty takzvané venkaře, co venkařův věd, jo. Třeba on sní vejce vždycky se solí a tak dále, jo. A to jsou takovéhle třeba 30 věd a ten člověk to musí prostě spisovně přečíst a se spisovného jazyka do nářečí a potom naopak, jo. Já jsem to potom tam jako přeložil vlastně jako by to nářečí, jo. Er ist die Eier immer ohne Salz, er ist die Eier immer mit Salz. O ist die Eier immer mit Salz, takhle. A tam se zjistilo, že prostě oni nemají vůbec žádný prostě, žádné metaznalosti, jak to nářečí funguje. Oni nedokáže to prostě přeložit. Oni dokáže takhle mluvit, ale nevědomě to prostě vytvořit. No? A to bylo zajímavé v tom, tohle pozorovat. Já jsem to dokázal, protože já se zabývám jazykem, no, tak já to dokážu přeložit. Ale oni dokáže prostě, oni jsou uživatelé, ale nedokáže prostě s tím jako pracovat a přeložit to. A i opačně měli trochu problémy prostě s nářečí. Jo, to je stejné, když to třeba čteš potom, jo? Takový ten přepis. Jo?
1: Ano, ano.
0: Tak ježiš, složitě se toto dostat. No to je to právě i ten metakontext.
1: No, no tak ale na druhé straně jako metakontext, že často je, může být úplně pro toho by uživatele může být nadbytečný, že jo? Když se díváš na televizi, tak informace o tom, jak televize funguje, je vlastně k ničemu, že jo? Když jsi uživatel, což teda přeháním, ale chci říct, že to, no, tak to, co mně připadá zajímavé, jako ta metapozornost, tak s tímhle tématem jako souvisí, že jo. Všichni lidi, všichni homo sapiens už minimálně 40 000 let používáme lidskou mysl a prostě přemýšlíme, reagujeme na svět a tak dále. A jenom málo kdo z nás má důvod přemýšlet o tom přemýšlení. To znamená uvědomovat si, co se v té hlavě děje.
0: I potom v jazyce, no, potom to vyjde z jazyka a přemýšlet o tom, to je ten zvláštní jazykový jev, co se čítá, jo? Stane se to, ale jenom když je to opravdu zvláštní, jo?
1: A nebo pokud jsi expert, který ho to zajímá.
0: To jo, v běžném hovoru se to taky stane, ale musí to být nějaká výbočka, jo? Něco, třeba včera stáška řekla, uvědomí stáška, jo, její 20, pochází sůšek, jo? Mm-hmm. Na žolmi koleno, jo? Nebo kolena, ale poetičtější je na žolmi koleno, když to taky potom chtěli s tím dále pracovat, jako na žol, jo? Ale to prostě ani Vilma jako to ještě neslyšela, nikdo to ještě neslyšel. No. Já jsem si říkal, ježiš, to je krásné slovo, to je na žolmi koleno. Já to slyším poprvé. No. A ona si to třeba taky neuvědomuje. Teď začíná třeba ten metakontext. V hodině poprvé jsme něco slyšeli a všichni si to uvědomují, říká, ježiš, teď na to jde pozornost. Nebo třeba, když všichni mluví nářečí, jo, v té skupině se odsekutují a ten jeden prostě vypočuje a mluví spisovným, tak ten je to bude divný, proč tak teď mluvíš a tak dále. Třeba i v audienci to tak, jo, proč mluvíš tak spisovný, no, jako Václav Havel, no, já jsem tak vychovan, jo. Tak,
1: to mě občas lidi říkají, no.
0: Ale v tom běžném, jo, jako tam to vlastně, tam ta pozornost je vždycky na ten obsah. A ne, jako, možná se mýlím trochu, ale málo kdy prostě se to prostě nastane, že prostě ten metakontext a metajazyk je prostě témata.
1: No, no, tak metapozornost je širší pojem, protože popisuje to myšlení o myšlení, nebo že vnímáš to, co se v tvé hlavě děje. Když si chceš objednat kávu, tak si v duchu řekneš, aniž bys si teda uvědomil vlastně, že si to říkáš, tak si řekneš objednám si kávu. A, a vlastně ten běžný způsob, jak užíváme svoji mysl, je, že máme chuť na kávu a nevšimneme si toho, že si v duchu řekneme, objednám si kávu, že vlastně že tam ta mysl funguje nejenom jako že neurologicky jako nějaký automat, ale protože jsme zvykli myslet ve slovech, jsme vlastně stvoření z jazyka, tak překládáme všechno do vnitřní řeči. Čili když člověk chce kávu, tak si řekne, chci kávu, a nepřemýšlí o tom. A meta pozornost je, že chceš kávu a uvědomíš si, že jsi řekl, že chceš kávu. Čili vlastně tu běžnou pozornost zdvojíš. Jedna věc je to automatické nebo poloautomatické a druhá věc je to vědomé. Ty zároveň chceš kávu a zároveň si uvědomuješ, že chceš kávu.
0: No tam začíná právě ten spisovatelský zákrok. V tom je trochu blázen, že jo? Ten spisovatel, že on do toho jde a snaží se něco z toho procesu zachytit.
1: No a to je výborný, že říká, že je trochu blázen, protože...
0: No,
1: tak Štefane, ale já jsem zrovna chtěl říct, že jsem poprvé na tady ten termín narazil v psychologické jako knize o tom, jak pomáhat lidem, kteří jsou blázni. To nešlo o šílenství, ale o deprese a tak dále. Jako behavioristická technika, jak lidem pomoct například s depresivními stavy, je, že ten psycholog ty lidi učí, aby si všímali svého myšlení. Čili aby oni přestali bláznit, tak se učí všímat si svého myšlení. A to z toho důvodu, že potom od těch myšlenek získávají distanc. Že klíčová věta je, myšlenky nejsou realita. A zatímco v běžném životě my máme sklon myslet si, že naše myšlenky jsou realita. A samozřejmě nám to nějak nevadí, pokud nepřijde psychický problém, no tak v případě ale těch depresivních stavů tohle je problém. A když se člověk dozví, že jeho myšlenky, například očekávání nějakých katastrof, že jsou jenom myšlenky, že to není realita. Když ten člověk získá odstup od těch svých myšlenek, tak se mu uleví. Oni říkají, že trochu se mu uleví i hned. A pokud se naučí té metapozornosti, to znamená uvědomovat si své myšlenky, tak se mu uleví trvale. Čili tam je zvláštní paradox, že říká, že spisovatelé jsou blázni, a asi když běžnému člověku řekne spisovatel, že přemýšlí o myšlení, no, tak se běžný člověk zasměje. Ale když ten běžný člověk má duševní problém a jde k odborníkovi, jak ten odborník ho učí přesně tady tohle, aby získal distanci od svých niterných procesů, distance, nebo se tomu říká disidentifikace, nebo...
0: To je ta technika, nebo, kde člověk může získat nějaký nadhled, jo? To slovo se mýlí, nebo ten
1: přesně tak, nadhled anebo odstup, ano.
0: A já si myslím, že to každodenní práce, potom samozřejmě, to není jako, že to potom jedno se to učí, že máš to na furt na celý život, já si myslím, že ne. To je velice jako složitý proces, který
1: potřebuje... Je to náročné, je to teď teda moje oblíbené téma. Teda mohli bychom o tom tady mluvit hodinu třeba, ale já vlastně jsem to začal jako připomínat hlavně, protože teďka jsem náhodou četl nějaký článek o snech a v tom článku ten autor se dostal k lucidním snům s tím, že citoval nějaký výzkum, který říká, že lucidní sny má spontánně určitý procento lidí a že to jsou podle psychologů ti lidi, kteří spontánně mají větší schopnost metapozornosti. Jo, čili to, o čem se bavíme, ta metapozornost, pokud někdo tuhle schopnost má, protože vím, to už vím jako z dřívejška, z té psychologické četby, že přemýšlet o přemýšlení někomu jde s nás a někomu hůř. Jsou lidi, pro který je to ohromně těžký, a jsou lidi, pro který to jde s nás. Čili lidi, kterým to jde s nás, mývají lucidní sny. To znamená sny, ve kterých mají odstup od snu. Mluvím teď o spontánním lucidním snění. Zdá se ti sen, ve kterým víš, že seš ve snu a vlastně aniž bys opustil ten snový prostor, tak zároveň se na něho díváš odstupem. Tak to je... To je metapozornost, což ale do četby tohohle článku zmiňovaného mě nenapadlo, že to souvisí takhle přímo. Že někdo změřil, že lidi, kteří mají schopnost metapozornosti v běžném životě, mývají lucidní sny.

0: vlastně, to jsem se četl, ty individuační sní, nebo ty tam píšeš velké sní, ne?
1: Ano, ano.
0: Velké sní.
1: Ale to je jungovský pojem, velký sen.
0: Jo, jo, v češtině, ano. Ale v němčině je tam to individuation, to je slyšitě jako takový.
1: Ne,
0: je to
1: jinak, já myslím, že Gross on používá, že to je že vyloženě regulární jungovský pojem, velký sen.
0: Velký sen, no a já jsem individuation, ale to je toho techničtější, ale to znám prostě, ale myslím si, to je to samé.
1: Ne, já si myslím, že individuation je jako širší pojem, než velký sen.
0: Co je velký sen? Ten, co není prostě jako jenom pobírá, já jsem se teď jako v práci hádal a stalo se mi, že kolega mi postihl.
1: Já si myslím, že když to jako zjednoduším velmi, takže ten jungovský model je ten, že na jedné straně máš, nebo že první stupeň jsou ty zpracovávání denních zbytků, což je freudovský termín. Čili to jsou ty běžné sny. Tady tohle. Další jsou ty sny, ve kterých se už objevují ty archetypické motivy. Teď se mě nevybavuje ten pojem. A pak je ten velký sen. A ten velký sen je definován jako sen, kde převažují motivy z kolektivního nevědomí. Jo, čili ten běžný sen je čistě ego sen, v tom meziprostoru je to kdy ten tvůj osobní materiál se už stýká s nějakým kolektivním materiálem a ten velký sen je ten, kde převažuje ten kolektivní materiál. Čili to už je ta vrstva těch mytologických, pohádkových, archetypálních motivů. Tak si myslím, že to je definováno, pokud se nepletu. Čili velký sen je nejenom to, co s tebou jako zacloumá, protože většinou z lidma zacloumá a i to, že je honí nějaký zvíře, jo, ve snu. Ale pokud toho člověka honí ve snu rytíř na jednorožci, tak to už se blíží tomu velkému snu, protože jednorožec a rytíř je kolektivní materiál.
0: Takhle.
1: Když s tebou zasloumá sen, že se hádáš se svým příbuzným, no tak to je osobní materiál, kde se dějí, nebo se řeší něco na osobní úrovni. Ale pokud ten tvůj partner v té hádce najednou má na hlavě rohy a na nohách kopita, tak už se dostáváš ke kolektivnímu nevědomí.
0: A to už je podle tebe něco výšilo? Nebo jak to pojmu?
1: No, já si myslím, že Jung to myslel ne ve smyslu jako vyššího, ale hlubšího. Protože ono to souvisí se strukturou psyché. Jakoby ta horní struktura, to podvědomí, řekněme, zpracovávalo ty osobní, takový ten prchavý osobní materiál. No a čím jdeš hloubš, tím se blížíš přes tu sféru kolektivního nevědomí k Das Selbst, což je jádro psyché podle Junga. Čili Das Selbst, čímž on jakoby vědecky se vyhnul pojmu Bůh nebo
0: to je třeba jedna věc, ale další věc je třeba
1: vesmír.
0: Ty individualizační cesty, kam prostě namíříš jako této pavtu čistě jenom ty, jo? Co budeš jako za 10 let, kam chceš, protože to rozhodování v životě to je strašně jako budu dělat fyzické básnictví ještě za 10 let, nebo dělám úplně něco jiného třeba, jo? Nebo takové ty otázky.
1: Já si Štefane, myslím, že v tom asi trochu rozdíl, protože ten velký sen, nebo ten archetypální sen pracuje se symboly. Čili ta jeho velikost často spočívá v komplexnosti a v síle toho prožitku, ale ne nutně ve srozumitelnosti. A naopak ten individuální sen může být klidně, nebo bývá jako velmi intenzivní, ale může být klidně velice věcný. Prostě se tím může stát, že jsi kosmonaut a může tě to posunout k dráze kosmonauta. Ale sen o tom, že jsi kosmonautem, není podle mě nutně velký sen. V jungovském smyslu, teda velký, není archetypální sen. Prostě teda se to děje velice často a v poslední době úplně běžně, že řeším nějaký tvůrčí problém a řešení se mě objeví ve snu. Prostě

0: Vstanu, zapíšu si sen a podle toho se zařídím. Teďka vyšla moje nová knížka, Vida, která je hodně obrazová, a já jsem chtěl k ní udělat takovou upoutávku, video upoutávku. Domluvil jsem se s výborným režisérem, animátorem, že uděláme krátké video z toho, a on ovšem po mně chtěl, abych vybral z několika set obrázků, které jsou v té knížce, abych udělal scénář nebo návrh nějaké kostry toho videa. A já jsem absolutně nevěděl, jak z té záplavy těch obrázků, jak jich vybrat 10, protože on chtěl 10. 10 obrázků z několika set. A on jich chtěl 10, protože jich chtěl animovat nebo trošku rozhýbat, čili potřeboval. Prostě úkol zněl z komplexní, složité struktury vybrat jako 10 nějakých prvků. A já fakt jsem neměl nejmenší ponětí o tom, a prostě jsem si lehl a ve snu se mě zdálo řešení, fakt nekecám, že jsem rád vstal, zapsal jsem si ten sen, přepsal jsem ho do scénáře, poslal jsem ho tomu animátorovi, ten na to kývl, protože v tom nebyla žádná chyba, a natočili jsme to video podle toho snu. Čili tohle si myslím, že je dobrý příklad snu, o kterým bych neříkal, že je, samozřejmě pro mě je velký, je to úžasný zážitek, že důležitý problém za tebe jakože vyřeší sen, ale nebyl v tom archetypální motiv, něco, co by přesahovalo ten můj horizont. Ten sen vyřešil můj problém.
1: Ale je jako důležité, ty archetypální věci, protože já i vidím v tom osobním horizontu samozřejmě něco strašně důležité, prostě ty osobní cesty, a potom, když se to skřížuje, třeba máš milion těch osobních, tak je to pro mě stejný významné. Já nevím, jestli na ty archetypální věci jako takhle mám věřit.
0: Ale já to nemyslím nějak jako duchařsky. Můžu hned říct příklad, jako jiný příklad snu, kde je ten archetypální motiv, a který přitom ale taky se týká individuace a vlastně osobních problémů, je třeba sen, když jsem před letem měl nějaké problémy s hlasem. A dělal jsem takový projekt fyzického básnictví a nebyl jsem si jistý, jestli v tom není vyloženě riziko, že bych si jako poškodil hlas, což jako zpěvákům se stává často, že nahrávají novou desku a chraptí a neví, jestli to je hloupost, nebo jestli nemají jít jako za doktorem. No a mně se najednou zdálo se, že ke mně, je to teda tady v té knížce, že ke mně najednou přišel ohromný had, veliký, takový hrozný, představ si, že se k tobě blíží had, který vyplázne ten hadí jazyk. Důležitý je samozřejmě ten pocit. Já jsem měl pocit té fascinace, té archetypální fascinace. Neměl jsem pocit hrůzy, neměl jsem vůbec důvod utíkat před tím hadem. A taky mám hady rád, nemám nic proti ním, jako nemám. Ale nebylo to něco, nad čím bych jásal. Jako fakt, jako pohádková situace. A ten had se ke mně přiblížil a tím vyplazeným jazykem mě olízl tady to hrdlo, tu oblast těch hlasivek. Mě prostě olízl. Omlouvám se, jestli to zní nějak jako hnusně nebo divně, ale ve snu tohle se jako může stát. Představ si tuhle situaci. To je podle mě archetypální sen a zároveň individuální v tom smyslu, že samozřejmě jsem se probudil a ta emoce byla tak silná, že jsem hodil za hlavu všechny svoje obavy z nějakých foniatrických problémů a šel jsem prostě nahrávat. Jo. Čili jenom se mi to zdá vhodný příklad pro srovnání s tím předešlým. To, co jsem říkal, ten předešlý sen, ten řešil konkrétní úkol. Tohle je vlastně to též, ale je tam ten had. To je něco jiného, než když nová postava ti říká, hele, napiš scénář podle toho a toho klíče. Čili had je úplně typický archetypální motiv, že jo? Ze všech kultur, Indie, židovsko-křesťanská kultura a tak dále. Čili ohromný had, který ti vlastně dá takové divné jakoby požehnání nebo něco takového. Ten archetyp toho hada samozřejmě, že to je Asklepiův had, který léčí, čili my se hadu jako bojíme a zároveň je máme jako symbol léčení, protože symbolizují podsvětí, je tam ten motiv toho hadího jedu, který je lék a jed zároveň a tak dál, že jo, teď bychom klidně mohli hodinu mluvit o hadech v mýtech, pohádkách, snech. a představách lidí. Čili myslím si, že tohle je dobrý příklad, toho archetypálního snu, kdy teda navíc ten jeho výklad byl pro mě přímočarý. Před chvilkou jsem říkal, že archetypální sny vůbec nemusí být srozumitelné. Můžou to být obrazy, kterýma se zabýváš celý život a u kterých nelze nikdy říct, co znamenají přesně. Čili teď jsem použil příklad snu, kde ten archetyp udělá něco, je součástí obrazu, který s tebou zatřese a přitom dosměřuje ke konkrétnímu nějakému řešení.

0: Jedu na černou tramvají. Přichází revizor, kontrola jízdenek. Já jízdenku nemám. Nemáte? Ve snu jízdenku nepotřebuju. V tom případě vás musím požádat, abyste se probudil. Tomu říkám domluva. Obě strany jsou nakonec spokojené. Já neplatím pokutu a on má ve své tramvaji požádek.
1: Ich fahre schwarz mit der Straßenbahn. Der Kontrolleur kommt. Fahrscheinkontrolle. Ich habe keinen Fahrschein. Sie haben keinen? Im Traum brauche ich keinen Fahrschein. In diesem Fall muss ich Sie bitten, dass Sie aufwachen. Das nenne ich eine Vereinbarung. Beide Seiten sind letztendlich zufrieden. Ich bezahle keine Strafe und er hat Ordnung in seiner Straßenbahn.
2: Ale často je třeba ne. Mě třeba často, že se mi stá jako o tom, že prostě cestuju a tam se prostě dopnou prostředy, tramvaj, vlak. Jako v poslední době už jsem si to moc nezahytl, ale tak pořád to je. Tramvaj, vlak, autobus, jo, prostě v Česku, v Německu hlavně, jo, tam to osciluje a prostě vždycky to nějaký labirint, nějaký, jo,
3: ano, jako ano.
2: Smatek, tak to je to třeba motiv u mě, tak velice často.
3: Ano.
2: To není architektypální, ale myslím si, jako civilizační, jo, dopravní prostředí i cesta, to taky nějaký architekt, ne, takové ty kamte, tak křižovatky a
3: ano, ale myslím si, že rozdíl je v tom, jestli cestuješ prostě vlakem a no, jestli jakoby ten obsah toho snu nebo toho snového obrazu je, jestli je spíš jakoby z té běžné sféry, že prostě vidíš vlaky, nádraží a koleje. Tak to je jedna věc, ale pokud ten vlak vyletí na měsíc, anebo se ponoří do středu země, anebo se ocitneš u oceánu, který ten vlak podjíždí třeba, tak už seš u toho archetypu. Jo? Už seš prostě v oblasti nejenom jako bujnější fantazie, ale v oblasti těch obecných symbolů, že jo? Měsíc, nebo dno moře, nebo střed země, to jsou mocné archetypy, které jakoby přesahují horizont těch takzvaných denních zbytků.
1: Ich im Bett werde von einer Schwester auf den Bauch gedreht. Untersuchung Rücken. Sie stellt roten Knubbel fest, sagt, dass der Rücken furchtbar aussehe. Assikrebs, Rack. Ich, Gedanken halb Traum, halb real. Bleiben noch 6 Monate nochmal auf die Kacke, da brauche ich nicht mehr arbeiten, Geld reicht. Schnitt. Ich, Prag, wie, wohin, Mutti? Straßenbahn, kommt knapp, ich habe vorher alte Karte am Automaten gekauft, steige in knapp kommende Bahn, denke dort, 3-4 Automaten, in der Bahn, ich müsse eine neue kaufen. Passanten warnten mich wegen Schwarzfahrens, ich zum Automaten in Bahn hinten, dann am Locher, versuche zu lochen manuell, gelingt nicht, eine von 2 Karten rutscht mir in den Automaten, ich sehe den Kontrolleur hinten schon, Zeitverschiebung, er geht selber an den Locher und locht genauso. So eine alte Karte wie ich. Ich nervös mit 2 alten und einer neuen Karte zu ihm an den Locher. Erklärend, ohne Worte. Er hilft mir zum Lochen, verhilft. Ich kein Schwarzfahrer. Ende.